0: Pravidelný letní rádio.
1: Ovog leta. Rádio. Magnum Rádio. Rádio sa najboljim zaštitným faktorom.